s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví,

0: Hráme najviac hudby počas dňa. Rádio Melody. Rádio Melody.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál. Ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

české a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.